0: schopná v těch situacích třeba říct, ani já se nespomínu, ani neděkuju, jo? Nebo šukra, na takový tak, blbiny, šukra, takový... Mami, ale no tak teď ti popisuju, jak to mám já, že to je fakt zvláštní, že vlastně nejsem schopná pak to, ty základní fráze vůbec jako takhle pohotově použít, přitom nejsou těžké. Jo? Je to pár frází, děkuji, nespomenu si na nashledanou, nespomenu si na dobrý den, jako vůbec to tam jako neplyne.
1: Zum ersten Mal reist Linda zurück in den Libanon, als sie schwanger ist.
2: Já jsem se tam vracela a byla jsem těhotná. A myslím si, že jsem měla takové ty jako, nechci říct tátotvorné aktivity, ale prostě takové to víte, že je rodina, tak by měla nějak fungovat a měli bychom se vídat, měli bychom spolu mluvit a tak dále.
1: Sie hat den Wunsch, die Beziehung zu ihrem Vater wieder aufleben zu lassen. Sie möchte, dass ihr Kind weiß, woher es kommt.
2: Asi i dědu pro svoje děti. Chtěla jsem, aby oni si byli vědomí toho původu. Ty první pocity, no.
1: Beim Treffen mit ihrer Familie sprechen fast alle Arabisch.
2: Všichni mluvili arabsky.
1: Sie beschreibt das Gefühl so.
2: Když jste jako mobil, který jako hledá signál a vybije se úplně, tak jsem měla takový pocit z toho.
1: Als würde sie wie ein Handy unaufhörlich nach Empfang suchen, bis der Akku irgendwann leer ist.
2: A ty vůně a chutě, to tam je.
1: Das Essen und die Gerüche bringen viele Erinnerungen zurück.
2: Jo, tak ucítíte všechno, ochutnáte to jídlo a to jsou velmi jako silné takové zážitky a jsou zpěté s tím, že to není mrtvé v té paměti. Myslím si, že ať už máme jakékoliv ty typy paměti, jo, tak to se tam jako vždycky probouzí, no, až na ten jazyk.
1: Die Sprache bleibt ihr aber verschlossen. Was bleibt, ist diese Melodie. Für Linde ist es ein Lied aus ihrer Kindheit in Tschechien, ein Echo aus dem Libanon, eine Erinnerung der Mutter.
3: A já ji pořád slyším v těch uších, pořád ten ta-di-di-di,
4: na který se nejde rozpomenout.
5: Eine Sprache, die sich weigert, erinnert zu werden.
3: Dostane se pod kůži a nevyleze.
5: Eine Melodie, die sich weigert, vergessen zu werden.
4: Melodie, na kterou nejde
3: zapomenout.